slova nám stačí, řeč našich těl. Naše oči si jak rubín lesknou, spolu hrajeme NHL. V ložnici máme svou Paříž a máme svůj vlastní Řím. Do